0: Víkend sa začne na Rádiu Ena. Zväč dobrej glasbe.
1: I will find the timing.